To bě runje titul Andreasa Bickinga Hallo Silvia, wun spěwaš Anice než Silvia, cemel tu dženca Rando Postrovič, ale tež šitkich dalších připosłucharjo a Nice než Andreas Bicking nam rano zaspěwa, ale tež woni. Dennis Wenzel to například je. Rančí postru přinže tež od Anne Bickingec. A ty ješ Mirčin Veclich, čo sa s nami stala. Všetky tuto titule svyšiče hač do sedmich a netko svyšime dobečerský titul letuša ESC-a Bangaranga. Bangaranga.

0: Das hat Menschen auf Bosches, Tschüche, ein Tusche Czas, za Mirčina Venka.
1: 3, 2, 1. Wieda, Wiedermost, a Wunamakanki.
2: China chce přichodzie ujiće kumšnych inteligencov sobu navjedovać. To je kraj nalječu ze svojim novým 5-letným plánom obzamknil. Jeden mozaikový kamušk přitom je ujiće nástrojov, kotrež mozy s kompjutorami zjazuja. Šako tajke za analýzu mozové aktivity kumšne inteligence užívaja. Bez živa tuž, zo je kraj Mircu jako prýni na svieče zcela dovolil, zo smieso tajka technologia tež zvonka klinických studiov komercielne navikach poskyčovač. Konkrétnym pádže dževo čip, kotrež mozovú aktivitu míri a do pohybov mechaniske rukajce převožuje, kotraž poma nimale zlemeným osobám při přijímaniu. Když si tajke a hinajše povešče okolo ujiča kumšných inteligencov přečítaš, potom musí myslíč, že je Európa porno Číně a USA jenojš ište ujičový region sledženiu. Tola tomu tak neje. Při mnoho technologiách přichoda kajž kvantových kompjútorach a fúzií za dobyvanie energie je Európa nadal celé predku sobu podľa. A za dźělčkou fyziku dźežnoeuropske institucje le dźesatki sledźenje nawjeduja, je so zajšły tydźeń wážny rozsud stworił, zo by při tym wostało. Wodźacy gremi sledźenskeho centruma CERN u Švýcarskej je mjenujcy svoju dołodobnu strategiju aktualizował. Tam však maja hižo nětko ze 27 km dojim dźělčkovým pospěšakom LHC najwětšu a najsilnišu tajku mašinu na svieče stejo. Ale tuta docpěła po něčím svoje ranice. Do aktualizované strategie su zamoviči to dla tvar nového pospěšaka zapisali. To má byč 1,9 km dový kulvaty tunel pod Alpami za 16 miliardů euro. Od 2040 let maja so z ním nové elementárne dželčky namakač a hižo znáte hišče dokvadnišo přepytovač. Doskončný rozsud po financovaniu pospiešaka přinže drehakle 2028. Zopak je so grémi, v kotrymž sú šir na CERN obdželené a za financovanie zamovité kraje zastupené za tvar v upraju je vážne znamio.
1: Vieda, viedomosť a vunamakanky.

0: nakładne auto?
1: A mieszała!
0: Twarja zromadnie?
2: Na naszym twarniszczu!
1: O, nitko zapocznie so nowe twarniszczo! Juhej!
0: No tak wulke one nie mieszała.
3: No, nakładne auto! Nowa gratunia za wesnych dziewaczerjów je też niszto ważne.
0: Hajszak, bagaro. Ja pojedu po twarskie dziele.
3: A ja racfac wszystko wuryju. A potem lijemy fundament mieszowa.
1: Oh, haj! Dodzi was dar, bagaro. Dziederie?
3: O, za mnie przeco. Moja wopacie wulka.
1: Co to je, bakoro?
3: To niešto je.
1: Niekajki wujki kamen?
3: Nie, niešto menšie. Ale to je hinaka čevak.
0: Nejsi hišče hotovi, bakoro.
1: Bako je niešto namakal.
0: No to tež hišče. Što da maš, bagaro?
3: No, ja to tak pravi ne vidžu. Vupada, kajš.
1: Kajš nekajka škla? Haj, to vupada, kajš stara linja na škla, kajš su je ludki uživali.
0: Ludki?
1: Tu su raz ludki bedlili. A my? My netko jih dom odpakujeme.
3: Nipa. Hač ludki, abo ludžo, tole je znamenče nekajki drohotne pokvat ništo ze zajšvosče.
1: Nemožeš jun cilve vureč, bakoro?
0: Po naših předpisach drbime nedom s dživom přestač, když na nekajki pokvat storčime. Potom přindu archeologojo a to přepytuja.
1: Archeo što?
0: Archeologojo. Oni přesliđa zajšvošć, a se šo dokładnje vobladaja.
1: Och, ja bych tež tak rade, tajka archeo ništo bywa. Potom bych pokłady ludku namakała a přepytuała. O, što su one varili, što su one pekli.
0: Štú chce na makanku přizjevič?
3: Ja to převozmu. Ale dže chceme potom dalej dživač, když nic tu?
0: Snad spytaš na tamnem boku gratunie.
1: Nie, nic. Snano tam ještě nekajký ľudk zemi spí.
3: Ja se tež myslu, co tu lihakli dalej rebame, když bude všetko přepytované. Pojče. To bude věc na nás tu zajmovat. Už se já myslím.

0: Policja zdźěli.
1: Blisko Groß Hartawa na B6 chceše so 2,5-letny šofer auta rano krótko do 6 na pólnym pučiku zauročić a je přitom do rebě zajo. Policja zvěsći, zo bě muž pjany, test uniese 2,4 promile alkohola krwi. To potom bez jezbu tež jezdži vo Dybachu wotwlec. Sredu poponju je šofer Škody na B106,5 z Džiri kružny łopkat přewidźał a do kupy prasnu. 64-letny so njezranný, ale při kontroli so wukopa zomieješe muž 1,8 promilu alkohola intus. To bě to runja z jezbu a auto dobieše so tak a tak to runja wotwlec. We Wolrecach bu muž wo 100,000 euro zjebany. Munje internetče na lukrativny poskitk investowania storčił a na to pieniądze na konto do Wulkeje Britanijskeje przepokazał. Potem pak so nichto viac pola muža nie přizjewi a wukopa so šitko jako Wulka vža. A w Białej Wodzie su paduši za jeszwych dniach na 2 miestnom maj koporowe kable pokradnili, co na hodnota rubizny niemale 10,000 euro.

0: Nětko podamy so myslach, a zromadnje do Rajbic, no tyž nechto škuli z vás nětko nie woprodže, s autom chyba kolesom přes Rajbice jedže, a nětko se raz tam mysliče na tu vonu drohu, když tam přes Rajbice jedžeče, když pozastaneče tam při Frenzlec konichtec státoku, potom by tam dotal na znamenšku před ponovenem domským svou dvorovy vopkort hišče přešmonjene. Důo dosť je trauer a mjestem sú polce a kvôčaky tež zarumorne. Prethač rajbičanský dvorovy vopkort punčulu rano votoria je Bettina Wenderotová hišo raz s nakupovanským korbikom tam pobyva. A kak tam nětko vupada?
1: Mo máme ju tu lepšinu, za ma netramo žanu podruž plačič, tak prajne tu vopkort nam súša. Ha musimo jednu předavaku dopona na 3-4 hodiny, kotriž ju na započatku tak a tak budže. Ha to je také za tę staršu generáciu moslene, kotriž sa na tom kasuše tak nezvíria. Počasu budže to inak, ale najprv to tak moslene.
0: Budže to taký samoposlužovanský vopkot. Iniciátorka Angelika Frenzlova môže pak tých smerovač, kýž sú tam ešte trochu skeptisci z tej techniku byli, však je nám to rúne rozkvada, zo to všetko poprom celé jednore funguje. Što sme tam v poskytku a kak cvý projekt funguje, kaž prajne, nedom tu pola nás od Bettine Wenderotovej Soniče.

0: samo posłużowanski wopkot na Frenzlec Konjechtec statoku, tun wotori punželu swoje durje a z Bettine Wenderotowej możemy nitko hižo trochu čušlić.
1: Při modernych szklenčanych durjach stejo wučanu EC-kartu zmožne, džeržuju na senzor a cak, durje so wotorja. Nucka postrujiče wóz kasového automata. Steffen Frenzel so veseli, so muža po telko letach dživa a proce nitko skunčne wopkot wotorič.
2: Mam wotrojenske čase ze stekartu, pon de pošitkone wotrojenske čase ze sepšela roku, a tak pravne zbytne čas, hač do večo džesačich, jo to šec kartu možne.
1: Wot punžele do nedžele, wot ranja šestčich do večora džesačich. Moža se kupce přichodže svoje tvore nakupovač. Přitom staj Frenzlec manželska jara na regionalne produkty dživavoj. 25 kowarjo może staj dotal zdobyć, powiada inicjatorka Angelika Frenzlowa.
3: Kaž doma nic, kotrž budžajo zeleninu přiveš, a tež struje vecky ze sich ryznistva. Ze skočine budu one tež šiveš mlokovo produkty, a pon zmiemoš te votamomile ju žonob, pon recemile smo tež muki, a šelake cerealije, a svodkoš upetali.
1: Rata Matijas Domanja nese runje kisto s čerstvimi korkami a romakom do vopkoda, a si jeszcze posledne wiece krótko przed wotoreniom z Frenzlecami do reči. Mimo sada, zeleniny, kobasy a brieczki z huska chce przychodzie też rajbica gotowy w obiad szklince poskiczyć.
4: Mo skoro kujże tydzień te warimo, mo jenu gut kuchaku ze swojarec mamu, ta jenu jara dobre jeszczyny, a ja so nadziam za to ludziam te swodzi.
1: A jeli pobrachuje raz darek abo karta k šulskemu zakodi, tež na to sú Frenzlecy přijotovani. Angelika Frenzlowa.
3: Zmijemo tež en dekorušk, mamo tým ovo korbiki přijotovane, zmože si ti nedam namestne, nikto je en darek spakvač.
1: Boze potajkým sú so vesnenio načakali. Mez nimi Traudel Žurova ze susodstva, a vona zavesče nie je jenička, kotraš je čipna.
5: Ja si myslím, že byli na to čakají.
6: Hej?
5: To jsem já slyšela, jo. Oni jsou se poprvom zajímavé, já jsou se všichni prašli, když já nikdy skončně očinče, tak já si to všem myslím.
1: A Frenzlice so nadžije, so nepřijdu si kupci jenož po zabitu butru, ale so s polnýmaj rukomaj nakupuje.
0: Wot punžele ranja dživiečich potekim maja ralbice nuwe dvorowe wopkot na Konjechtec Frenzlec statoku, kiše potom šetnje wot ranja šestčich hač do večera džesavčich wotorene. Impresje z nuweho wopkota te vidiče za tydžen, potom tež najnovšim wudaču Wulatka, přichodny tydžen, wodeče tutun tydžen sobotu potekim 12. Nie, přichodny tydžen, ksen se dospone datume miljuje.

Jutře můžete se tež dorabit dojeć na mějemětanje, a to po podnjucjoch na nausy. Po mějemětanju se da tam tež kofej a tykanc a tež večereč tam zmija. Mějemětaja tež w Komorowje, tam še prošuje vas młodźina do runja jutře po podnju, a to na poštyrjoch, to budže při klubje tam w Komorowje. A tež budušinje cedža mějemětač, a to na zároče Serbsko-ludowa ansambla, to prýni raz so tam wotmeja. Jutře po pódnju štyrjoch je štart po takim na wódce, gdyž je hewak tež Sandor na bácha. Tobie najprv raz z mějemětanjem a tu ješ ještě pokiju. Dženca večer vstupi skupina Janka Hanka a za jí so s tým tež budeske nálečo. Koncert je dženca večer na pół dževětších na mjasových vikách do Budyšinje.

0: Pola Amateru so hišće nekak mjesec do dobula kopa, do njiž je sezona kopańce zakončena profije des hujžo dolu, abo w přijotach na svetuje mištostwa kiba na juciši Champions League finale. Ale tež w Lipsku je so včera hišće važna rabot, miła Mateo.
1: Haj, a to vo relegaciju, vo postup od regionalnije, pa takim štvortije do cečije ligi. Lok Lipsk přečivo würzburgskim kikoram rikaše duel, kiž zakonči so z 0-1.
0: Škoda ze Sakskoho vida. Ale to je taka taktika, vidz, kiž ma kužde leto znova taki horki přísvod zu rec.
1: Na kužde pat, šako, dobi so k tomu rec, v tuti relegaciji njera je možný zestupnik, přečivo možnému postupnike, kaj je to hevak s vašňom, ale načolnikaj tabulku po taki mištraj přečivo sebi. Tum problém je mjenujúce, zo je 5 regionálnych ligov, ale jeno jež 4 možné miestna sú ceče líze. Mištraj regionálneho ligu Zapad a Juhozapad automatisce postupitaj, dokáže tam najviace tovorstvo, a te tamneci, te so odmenieja. Jeden z Mihorie, Lica SV Meppen z regionálneho ligy Sever, a tamný mištraj hraje taj emt vo posledném miestno kišo Vuše.
0: A tež přivísnikam Lok Lipsk so vo tuti relegácii žije.
1: A to som si veste. 2020 bych u mišto a zrieščich u relegácii. Loni bych u mišto a zrieščich u a leca bych u mišto. A doma čera emt přirachu haja a ve Würzburgu punžel večo nienžer u njovan lohšo.
0: Ale hišče nie přirate a tež môj a tež vy celé krutče palce tvočíme potom.
1: Pane Šonucka, to máš pravé kátka.

0: cunje a jednoreklavirne zynki nam nydom charakter spěwa pokazaja. A prynje tekstuje linki njemuli so skoro lepje na to hodźeć.
1: Imagine there's no heaven.
0: Předstaj si, zo nimamy niebiesa. Je lohko, gdyż tole wuspytaš. Žana hela pod nami, a nad nami jenož niebio. Jakoby John Lennon spěl 27. meje 1971 ve svojim studiju blízko Londona narawał, kněžeše na svieče zimna vojna, ve Vietnamie rozkory eskalirowachu a po cywym zapadnym svieče džichu ľudžo na puč a protestowachu. Ve nádži zo so tłošnostnje borze něšto zmieni. A runje do toho časa so spěl derje hodžeše. Ve názimie 1971 so spěl vozivý a mieše nydom vůlký mezinárodný vúspěch. Lenin spěvaše vo radikálnej utopii. Předstaj si, zo je svět bez nábožinu, bez státu a bez materiálneho vopsudstva. Tak ryka ve textče. Vojny a problémy na svieče nebychu byli, jeli bychu so ranicu a dželenia, kiž su se čvojekoja sami napoložili, převinili. Tak znajmenša ideja spěva. Text a melodia ste jednory. Instrumenty so cunjo zasadžuja a cilkunemu hučnemu vopčevanju tyja. Inspirirovany bu John Lennon vo sebie od svoje žony, Joko Ono. Ale tež kritikario so svoa himachu. Mnohim ľuďom bychu tute bezhraničné ideje tedy prostče předopredkárske. Ale snano je runie to tomu dopomhało, zo bu spěl svieto znaty. Runie ve tutym tydženju je tomu dokładnie 55 let, zo je so spěl narawał. A išče dženca vúživa so spěl za protestne hýbania, vopomnenské zariadovania abo jako hymna za mier. A svúša na kúždy pad k najvúznamnýšim spěvam na svieče.

0: spěć mjeńšinu do 8.
1: Nábožne słowo.
0: Malženca Kulučan Jan Čepic.
2: To pak mi jas Božo, myslach si, jako možach krótko do wudrjenja wojny w bliskim wukodzie z Dubaja do mojej lečeć. Ale runje tak, myslach neličomne razy w ryskantnych, wopkadnych sytuacjach. Trochuju, zo wszyscy hižo dożywichmy woskočiwe sytuacje, kotre su derje wyšli. Jako wiery we kšesťan pak myslu, zo nie je šitko jenoj z Božo abo připad, ale skerje Bože wedženje abo Boža předvidživosť. Tajke wokomiki, w kotrež ma z Božo v nezbožu, zavostaje je husto vuboke začuče žakovnosće. Šo z Božo v živenju nie je samozrozumlive. Zavešće môžeš myslić, to mi ja z Božo, ale potom tež dodać, Bohu džak. S tym zjazuješ svoje voloženje žakovnosću k Bohu. Přeju vam ve voskočivých situacijach, zo by Boh vas škýtal a ve prajíč moli je derje vyšvo. Bohu džak.
0: Nábožný svůj k dní má dženca na doku a zamovitosti Kulovskije vosady Jan Čepic.

0: Matecoš je do nowin pohladał.
1: Wočim, so dźensa rano rěči. A to čitamy w nowinach. Juni, štož je LGBTQ+ towaršnosći, tak mjenowany Pride Month, stej před urjemi, to rěka tež zaso tujšto Christopher Street dňu. CSD w Budyšinje pak budže leca hinak upadačač zajšve leta, kajž pisaja čeroše serbske nowiny. Město Vulke je demonstracije z viacorymi tysac ludźimi, planuja organizátor jo tunkroč menší format, a to tež šakle novembru. Přičina – Team chce po zajšłych letach raz mocy szanować, a runoczasnie też drugim zarjadowaniam CSD Sakskiej wiace kiedźnostcze przełostać. Loni by budyczyny nidze citysac ludzi podla, mies nimi też dojszto swojbu, a wieczy serbski blok, tun raz maja so dopodnia potom inche dziewoniczki odmieć, mies drugim za kwiernych ludzi, a ich przywóznych, a tež vo sebe vumjenam je staršimi maso skrúčič. Tež nepřečelskošť napřečo kvionem bude téma a večer je potom party za modosnoch a zajmovanoch planovaná kletu maso CSD Budyšinje zaso z demonstrácie odmieč.
0: Viac o tým čítaš v džentsnejších sakských novinách.
1: Serbských novinách.
0: Serbských novinách.